To bol Kanóna Žig od Johana Pachelbela a Šmelcerová škola Šermu. Zürichský blok orchestrála Schintila pokračuje dvojicou kratších barokových skladieb.

končí. Víc už nebudem se rvát, vzpomínat jenom na to hezký, budem asi každej sám.

ne-li pana, zůstanu s tebou, ať už řekneš cokoliv. Padne-li orel, najdu tě znovu, ať se ztratí kdekoliv. Chci odjet domů, zapomenout na špatnou dobu.